0: Ferdinandus, který zemře bez dětek, aby závěti rokou 1827.
1: Náš
2: sem či co? V dědictví se ukázal jeho syn Emerich Prus za